rybu, uprostřed vody jsou ptáci, osvobození od oblohy, písek a vítr. Celý den jsem tu byla skoro schovaná před

Sovy kroky, dotknul se stejné vody představy, k tanci vyzve tě písek a vítr. Na pláži začíná být hezky, až když odejdou.